Kajka to wotmina Majorka buč, vitana hudžna wotmina. No tun mame tež tu serbskim rozvosu. Jana Barencojc nam zaspiva napríklad hač do šešćich. Eski snilka, sopši druži. Jetzt jasna, Milena Wočarec nam zaspiva. A to so peza tež hodži, Mojina Dženca svičí posledný šulský džen za počátk prozinov. Vele vesela tež Ed Sheeran vám netko zaspiva, tuž vám dobrý start.

0: nam je bedel k našest, a to so hižo cive veleta veselu, za možo šularja s tutim džinglom zveselič.
1: No, ja se možu za popenuški krnem tukaj. To smo se s mojom nanom tak učine za znamki penuški krnem. No, ja, za eno jenku mam je 1 euro za dvojku 50 centa.
0: A my sme chceli vidieť, kotre dopomnenky máte vy na svoje vúsvedčenia, kak byše za vás vešuli, ako ste papierku dostali, kýše vo vašim příchodze rozsúdživa. To tak klinčiť chytro dramatisté. Mestrujím však sme dostali vodmou, kýš na skýre noz z nás podpísač moža. Mate a fyze to mijach najväčší strach, moje kolena netkle hišče čepotaja. Uhaj, matematika, fyzika, předtým so tež tuta osoba boješe, kajši nám písala, najväčší strach mijach pred známkomaj matematice a fyzice to byšte mojej najsvabšej předmetaj a mijach strach pred reakciu a vumietovanie mi tých koci se v usvedčenie v obladachu. Jeli to pola vás, ľube šuloky, ľubi šulorio, rône tak je. To dáva také veste telefonické číslo, kýž vám ráde pomá dámotne 116-101. Vone reka, tam môžete vaše strachy v obmestinia zvúrazniť vo sebe štož reakcie na známky nastupa starších, príbuzných, přečelov, vúčari ostane tež 116-101 je číslo. A tu te namakáme tež ešte raz našej dámotnej app MDR Serbia a na našej internetovej strone. A sme si tež niečo zezbierali, že niečo sudá za pilnosť a viedu za to nie ani šúde jedinka trebna. Nie, poľadajte rád raz poľa nás do syče, tam však môžete známkami dženca a tiež v príchodných dniach niečo dámotného na viestých miestnách dostať. Posledný šulský džen maja dženca mnoze šulario v Zakske, ale posledný šulský džen miach včera ich žal pančicach kukové. Vidom nám Metina Vendorotová o tom rozpravia.

Australia. Bečhodžin, cia štoce čije? Dženca večera ne možete se kopajncu jednož televizii vobladač, ale tež dženca live budušinje viace ač citesac kartko su za testovú hru předali, kotraž reka budysa budušin přečivo Dynamo Drežďane. Dženca večera na po sedmich je zakop na Mönkec vúce budušinje. Jutce je sobota, no a to ešte s dybkom 12 vúseva zaso hornioserbský televízijný magazín MDR Vulatko. Njova ladanja karite při krabatovom puču ve Vorklecach vás väčšie jutce svoje 5-letné vobstače vod popodnú štyrio zahúdži dujerská kapava Horiany vod večer 7 potom zaspieva spielny kvartet po štyrioch na zjavnej probe čine de remiče. Tam je tež vo postarane a zaručené samo. Sobotu svedžen je potom dále v Chruščicach, svedžen zážnych neplona veselit statoku, spočatk popodňu 2 sobotu, tam zmia skakanský rod, samodživane pomfritky, bozankovú boženku, to je nuostka, a tež chruščanscy muzikanča večer zahudža. Viesne svedže nové viesce so konc týdženia vo svedči započio dženca večer s rejemi, jutce potom 2 maja tam tak menovaný klub Olympiádu, štyrioch, dječacu svedžen a tak dále. Nedželu vítaja vás na Rajnče Pivko, dopodnia na po jednačích a svojbne popodnia sobot cioch přizankne a večer seda potom interna party, kaž to čítam, party vod večer 7 Všetkým ako Jack zosu pomalí. Cibilky na šestie a to je Milina Vočerec. Jasná vec, abo vec jasná.

0: Sedam menšinov do šestih je.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca rano Katka Bajerová z Pančíc Kukova.
2: To ja nevieriu. To ja nevieriu. A ešte raz. To ja nevieriu. Tute svoja Japoštu a Tomáša sme na lojnším predstajeniu pasiona v Krusčicach jara názorne doživič muli. Dženca spomína katolska cirky na neho. Kak husto so doživač nemôžeme, a niešto abo nikomu nevieríme. Snano pobrachuje nám do pokazy, nesme to ze svojským aj vočom aj videli, abo sú to blády, snano vumyslené nôsče. Nikomu abo niečemu vierič nie je docela tak lohko. Kumštna inteligenca môže nás tak v uši knie za nos vodič, zo to ani kuska nepetneme. Tuž nemôžeme nikomu zázozač, když dvieluje. V tajkým vokomiku dobíš so napuč podač, si svojský obraz tvorič a pytač. Pšetož, štuž pyta, bude tež namakač. Tež Japoštol Tomáš je dvieluval a pytal. Na to jemu Jezus praji, ja sem puč a pravda a živin je. Nichtu nepšinže kvoci, kiba přeze mne.
0: Dobra je Katka Bajerová z Pančíc Kukova na roku a zamovitoši tamnišeje farskeje vikarie. No, posný šuský džen dženca, to je tež dženca rána vieza tu serbským rozvosu trošku téma a stúž to svojbo svatýš hotuje s tým na dovol. Rada tež při morju. Kaž zaspiewa nam Susan Klimšec tu serbským rozvosu, ale vieza za tojšto dječi seda prini tydžen napred raz RKW nabožný tydžen. S tým je 5 hodžin, 5 pusta.

Čiš čorđin adevana, če haj vulade NATO, zomua AFD. Septembre v Saksko-Anhaltski a Mecklenburgsko-Předpomorski do knježostva pšinč, vedomostny svět v tu a v Ukraju znemierneja. Tak vinuje so samo mezinárodny časopis Nature tudyšim krajnym wulbam v septembre, šako je napríklad Saksko-Anhaltska AFD ze svojim programom pripovedziła, zo chce vuboko do svobody wiedomosće zasanyć. Tym napríklad zo samopostajowania univerzitou rone tak wobmierzuje, kajž wiedomostne disciplíny, kotrymž ideologiske wusmerenie wumietuje. Če potakim vo téme kajž klima, genderowanie a kolonialne studie. Zopak to z tej pozdaču neideologiske wiedomosću tola tak kutnie nie mienia, pokaza so na tym, zo ma w hale na Colavu profesura za wuwicze wobydlerstwa nastać. A tuta ma so wuraznie tež zapšihanskej teorii winować, pokotrež politika w niemskej ludność zamiernie z wukrajnikami wumienia. Jasne je, AFD v knježastvach by měla vůskutky na Němsku jako mezinárodné vědomostné stejniščo. A kak mezinárodně to šo je? No to zoníme nedom. Naše rubrice Věda, vědomost a vůnamakanky tu serbským rozvasu. 6 hodin štonače, krotko do bědlk nasedom je.

0: Ste mi je napo sedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
2: Dobar ranje. Projekt Zari ma so dale vješć. Zato vupraje so čera porađovace vubjok za prašenja srpsko ludu po boku Zvjerskovo ministerstva za Nuckone. Gremi skađovaše so prini raz srednje Užice na Njepelic dvorje Ronom. Na posjeđenju Češem mjezdrujim vo dôvodobne financovanje založbe za srpski ľud, vo menšinove prava kajštež vo skručenje srpske reče a kultúre. Nimo to predstavíšu so úsledky Užického monitora a dotalný stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tú kvilu novú prostvu vo spechovanie přijotuja. Po posjeđenju vo pytachu v občelnice Hišče Slepo a tamnejší srpski kultúrne centrum. V srpskej základnej šuli Čišinského Pančicach Kukovie maja vodnetka novú čečacú biblioteku a s dobom sú umielský projekt na Kodbach šule zakončili. Grafikar Štefan Hanuš je zromanie ze šulorjemi dve vulke isčenie, mezdrujim s bajovými figurami a konturami budešina vôtovou. Při chodnom kroku dostanú rysovanky hišče odpovedné nalepky s narávaniemi, kýž môža sa s pomocou buky písaka odrač. Loni by si spechovanské tovorstvo šule za projekt 5000 euro ideovom vubeđovanju založbe za srpski ľud udobilo. Vosom čvonov Krošćanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čerovšeho do nedžele na zetkanju Europasion Sant Margareten Austrijske. Kongresova zromadžizna odmije so dženca ve Vínje, domje EU. Potem vitaja hosči parlamentče. Juce vobladaja se hosčo pasionsku ru Miriam. Štark vida tot ist die Liebe, kotraž predstaji staviznu z vida Marie Madlene. Sant Margareten je sveča lica stoljetne jubilej tamnejších pasionskih ro při historijske skale. Loni septembrje vodme so kongres pasionskih zjednočenstvo v Krosčicach. Na nekotrých povansko-šulských centrumach oni v Užice jednotlivé povanja hižo po tukvilnom pláne vúčovač nebudu. To ukáža značiska kultusvo ministerstva k plánovaniu šulskeje syče. Pozadky je, zo sú nekotre riadunie jara malve a tu iš maja sa riadunie romadže pôžič. Tak je napríklad plánované, zo sa ukupvanie ladanských fachúcov z Kamienca sobu dvojorec přepôži. Ukupvanie na prekupca za bírový management nima sa hižo Kamiencu, ale jenaž ište budešine poskyčič. Novembru má plánovanie ako oficiálny načisk predležeč a vod ukupvanského leta 2027-2028 pvačič. Na regionálnym ideovom vubeđovaniu Nemského centruma za astrofyziku DZA bú 12 tovorstvo a institúcio metované. Kujžde z laureátov dostanie 5000 euro za svoj projekt. Okresný športový zviazk Budešin chce napríklad s pohybovanskými stáciami astrofyzikalické témy s pomocou športa rozkvasť. Tovorstvo zahájenie regionálnej kultúry srednej Užice chce klasický modročišť s digitálnym vôtovaniom, CD-čišťom a astronomiu zviazač. Zviezdnou maja nové modele modročišťa nastač, ktorýž so z obsvetoškytný techniku stýlu modročišťa napvačišťa. A to bych o naše džensnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej strane internetče, alebo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj zajšvi noce je so tu a tam podešťovalo a veci, kýžo kytro silne du, dešťovaca dženca skere viace nebude, ale veci, ktun du je dále, přitom so svonca a mročele odmenia, maximálne 22 stopňov, dženca dostaneme podobné temperatúry tiež juce, trošku jace mročelo hač dženca a juce sú tiež zaso jednotlivé spadky možné.
3: A na našich dvorách dosť dere vupada brzkače. Tu žene za vás snímam poskytku, hači na tiež nic. Tež miliče, nie Jakube, to se zaujšte nešto zabil. No to zdielče nám rade zazvonče tu do budeského studia. To sa veselí môj, abo napísač nám tiež rade WhatsAppku, abo poješ pred četou funkciu našej dámatnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: A netko ab do Dola, ab do Dublina, Dr. Taste z nami tam polečí, 4 po napo sedmiche na džensnejším piatku, posledným šulským dňu. A potom, co sme Dubline pobyli, naročíme sa zase nedom do Užice.

0: Dein Lubost. Stefanie Klosetz. A šulorjosiske praja Luba Vučaka, daj mi prošu dobre znamki dženca na poslednim šulskim dnju, a so ve potom od jucišeho su prozdnine oficiálne zahajene, a to šak tiež znaje, če ľube starši, ľube džiči, kofre su spakované, dovolj kiva, a dešče na leta nišťo dojšli vulký houk a tok, meda tiež na dvornišču, ale vostaneme rade pri leta nišču, deš potom minúce, kajž plánované leta dvo nestartuje, je dobrá rada zvotohodna. Štú môže pomáč? Snano sobu dživače recepcie. Hej, tajky kajš náš Kristof vôny rek naše novoje svuchory, vôn ma s tým a tamným turistom kytro rúce a vúši pône dživa. Potakým tu raz vúriesk, štú dre tamle pšet ním stej pšet Kristofom.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
2: Dobrá džen, najú leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozdži, a môj muž Torsten, tun tam, tun kýž ma čeže z runováhu. Tun je si ve mese času ve tej báre, tam prídku jedne pivo po druhým skázal a v úsled netko vidíč, što na dobiu ja činč. Prosu, pomáče mi.
1: Mne čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Hej, hej, to je kúša raz te samsne, když je von vopite, potom von ščouka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja sa so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovať. Najprv by von dobel přestač ščoukač.
0: Hej, to je dobrá idea, nejdželu pojednačiť. Neskomčče serbský rozvoz zapíknič, když vúsevame prôznicku zvuchoru, špúrfinkl novú, cilinovú, luštnú a čerstvú povedančku. Vieza môžeče si to potom tiež naposkač ARD Sounds, naše dámotný app MDR Serbia sobu do dola zač. Šiščoči, čišča postaje.

0: Sedam hodzin, 21, ročo do reality, ročo do Łužice. Zajšu sobotu běše wyskanje w Delanach kitro wujke, prynie mustwo Sokoła Rajbice Hoki. Je doma, finale w okresne pokala dobyło, o tym sme wieza też spoča tydzina, hižo tu serbskim rozwosu rozprawieli, a z tutym dobyczom suso za przychodne wyše pokalne koło kwalifikowali. Mateo, što to reka?
1: Hej, przychodne sezonie raja, potom tež krajnym pokalnym kole. Ulosowanie tutoho, prynio a druhoho kowa jeso čera Lipsku przebedło, prynio przeczunik za Ralbičano reka Heidenauer SV. Oni rajach u zajšu sezonu to runia we wokresne wyše lize, po takim nic w Ralbičanskej stafli, ale druhej. Ale su svoje stafli načelnik byli, a tež ich rotowa kvota z 115 celenemi k 140, k 140 kasirovanemi rotami je viacač porjana, oni po takim vidžadže rota steja, ale lepšina za Ralbičano, oni maja domjace pravo, a s tým je zo lepšinu, oni su doma jara silni. 8. abo 9. augusta ra budže a netko bylo akle o sebe zajmavé, dobyčo tutého prynieho kova zmeje druhým kole tež domjace pravo, když reka přečivnik FSV Švikava. Regionálny ligist po takým. Když ho normálne beží, je za Sokovou tam potom konc, ale také mústvo na vinovatostnú hru doma vítač je vězo absolútny highlight, když kúždy kopor nedom nedoživí.
0: A jeli sa zešlachčí a do budu potom stano další hišče lepší přečunice, no, když prajme rezakský pokál, Dynamo Drežďany, RB Lips.
1: To si co, nie som tak vysť, ja si myslel, oni raja DFB pokálu, ja no, mač oni. Potom krajno pokál sú raja. Aj. Also, veľa lepé, ač FSV Švíková z toho ninja.
0: To je motivácia dosť za Ralbičanio za prýne kova přečivo Heidenauer, zavešte nímale podobne vujka ráka až zajšu sobotu ve vokresnym finálu, džiš však by to dobrý vukonc za raja Rio Zdelan.

Jere Maria Charles Leta, sedam hodin dvaja štrtseči hižoje. Dženca navečo nemoža sebi fenojo kopajnce jenož televizii, tam si ljubič dač kopajncu, ale tež live budešinje vobladač, viace hač citesac kartko, su za testovu hru předali, kotraž reka bude sa budešin přečivo Dynamo Drežane dženca večo. Na posedmich je zakop na mönkec vúce budešinje. Jutze, a to mače si, to šče si červene, tolste červene protece našmonili. Vuseva zaso honio serbski televizijne magazín Vulatko s dybkom 12 MDR televizii. Njova ladarnia Karite při krabatovom puču ve Voklecach. Vosvědčí jutze svoje 5-letné obstače od popotňu štyrioch, zaúži tam dujarská kapava Horjany a od večer 7 še vítaný na zjavnú probu. Zaspiva kvartet po štyrioch, čilne deremeče je zaručené. Dále svieča tež jutze v Kruščicach, na veselic statoku, svedžin zážnych neplo a spočatk je popodnú dvima, tam sme ja potom skakanský rod, samodživane fritky abo bozankovú boženku, štož je novostka a večer zahúdia potom kruščanscy muzikanča. Dále še konc týdženia vítaný na viesne svedžen do nové viesky. Započejo dženca večer v šešťich s rejemi, jutce potom dále džo tak menovaný klub olympiádu. Štyrioch je dječací svedžen, v osmich sa potom dále hejsuje a nedelu ranoš čena ranče pivko vítaný na pojednačích a tak daleko je přizamkne so svojbne popodňo a večer potom ešte raz vujka party za všetkých, kýž moja lušť na to. Nedom je cibidlky na vosom, a to je Maria Matzena, kýž praje vúbučme. Naj, načasu je, pomalu stavač. Za šulorio však, so nedom prinia a posledná hodina započne.

0: Wutroba z Bożona rejuje pola to, što šulor jodzienca tež na poslednim dniu šulskeho leta 2025 a 2026 a 2026 abo tola čepota ladajo na zakončace znamky. S tym je 7 menšinov do 8.
1: Nabožne slovo.
0: Tute má dženca rano Katka Bajerová z Pančickukova.
2: To ja nevieriu. To ja nevieriu. A ešte raz. To ja nevieriu. Tute svoja Japoštova Tomáša sme na lojnčím predstajeniu pasiona v Krusčicach jara názorne doživič muli. Dženca spomína katolska cirky na neho. Kak husto so doživač nemôžeme. A niešto abo nikomu nevieríme. Snano pobrachuje nam do pokazy, nie sme to ze svojskimi očami videli, abo sú to blády, snano v umyslené nôsče. Nikomu abo ničemu vierič nie je docela tak lohko. Kumštna inteligenca môže nás tak v ušikne za nos vodič, zo to ani kuska nepetneme. Tuž nemôžeme nikomu zázozač, kdež dviluje. V tajkým vokomiku dobíš so napúč podač, si svojský obraz tvorič a pytač. Pšetož, štúž pyta, bude tež namakač. Tež Japoštol Tomáš je dvieľoval a pytal. Na to jemu Jezus praji, ja sem púč a pravda a živinje. Nichtu nepšinže kvoci, kýba přeze mne.
0: Dobraj Katka Bajerová, Spančic Skukova, nadavku a zamovitošči tamnišeje, farskije, vikarije. Pečmenčino, do vás, Michiel.

0: Hi, tyž Oliver Thomas wie guzwanče, dybja tyž raz dodola, je nam zaspiewa 8 holdzin pecha 20, je, a to je czas za nasz dorost.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Tvária zromadne
3: na našim trávnišču.
4: Tak, hotové.
2: Sme všetko dočinili, Bagoro?
4: Všetko hotové a dotvorené.
1: A juce je zase kunc týdženia.
2: No, ja bych tak rada hýšte než dotvorila. Netko liečú bych mohla džen vo te dňa. Tvarič, bez přestavky. Nemôžeme tu při lesnom puču prostě dále činič. Tu nás dola nikto nevíči.
1: Sme s našimi nadavkami hotovi. Dobíme na pondelu čakač.
2: Ty nož by so nešto stalo, zabychme dále tvarič moli.
4: To si račo převoce nepši.
2: Bogovo, što da je dole?
4: To ište ženy mili nesme.
1: To dola, ja to znaju. Zemia žri, ale nic pře jara.
2: Mie celé spoči une. Šo tak jara čepota? Je da zemi zima, abo što?
4: Če odlasi se tež přeč, drbjova se možeme dale tvarič.
2: Što? Ja dola ničo za to nemožu.
1: Dajke ništo je tu, popolala nás celé neušidne.
4: Je zaso nimo. Zemia je so zmirovova. Znano so nimi juce ve povišťach, što je to bylo?
2: Oj, nadžio mne, nie so nikomu ničo stalo.
1: Pojtaj, poladame ve vse, kajke tam vupada.
4: Cerke ište stej. A domske vupada je bezpohočný nohaj, kajž přeco.
2: Škoda. Šo vupada celé normálne.
1: Poladaj raz dokvadne na busové zastanišče. Vidíš te rozpukline ve štěnách. Tam sú škauby vidieť.
2: To tak postač nemôže. Nie. Busové zastanišče drbí ľudí pred deščom škytač a nic im na hlavu padneč.
4: To drbí sa spíšne zvuporedžiť.
1: No, moje dlá.
2: Ohaj, oni budú môj betón trebač. Spíšne drbíme přizibíč, co to nedom převozmieme.
4: Tebie ani zemie žrenie zadržeć nie może, Myšava.
2: Nie, ja chcę beton mieszać a tvarić.

Dženca večer ne moža se bi fenojo kopajnce jenoš vone šport televizij live v obladač, ale tež namestne live budušine vjaceač citesac kartku su za testovoru předali, kotraž reka budesa budušim přečivo Dynamo Drežďane Dženca. Na posedmich je zakop na mykenc vudce budušine, no možeče se rade raz v obladač. Dňová ľadania Karity pri krabatovom puču ve Voklecach vosvedčí júce svoje 5-letné vobstače od popodňu 4-och. Zahudži tam dujorská kapava Horiany a od večer 7-ich přivedže spevný kvartet po 4-och tam zjavnú probu a tiež vo čelne Deremeče je postarané. Dále svedčí so sobotu v Kruščicach svedžin zážnych neplo na veselic statoku. Započatk je popodňu 2. maj zmiatam skokanský rod za džičí, samodživane pomfretky, bozankovú boženku, što ešte všetko to je novostka, a seda večer tež dalša hudžba zahudža kruščanci muzikanča. Tež do Nowej Wioski môžete se konc týdňa dojeť, tam maja vujky viesny svejdžen Dženca večer so hižo zári, a to z Riemi, júce, Dženca večer 6. to bude, júce potom 2. maj, že dále s tak menovaným klub olympiádu, 4. potom dječací program, dječací svejdžen a večer 8. zase Rie, a na renče pivkošte potom nedželu dopodňu na po jednáčich přeprošení, potom tež ešte raz svojibne popodňo, bude to cioch a končný program potom za všetkých, kýž maja ešte ložte energiu, večer 7. sa ešte raz trošku hejsuje a svedčí.

0: 6 minčinov. Do 9 je Buj, no do kraja zboža, Liza Jakštec, tu serbskim rozhlasu.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Katka Bajerová z Pančic Skuková.
2: To ja nevieriu. To ja nevieriu. A ešte raz. To ja nevieriu. Tute svoja Japoštova Tomáša sme na lojnším predstajeniu pasiona v Krusčicach jara názorne doživič muli. Dženca spomína katolska cirky na neho. Kak husto so doživač nemôžeme. A niešto abo nikomu nevieríme. Snano pobrachuje nám do pokazy. Nesme to ze svojskými aj vočomaj videli. Abo sú to blády. Snano vumyslené novosče. Nikomu abo niečemu vierič nie je docela tak lohko. Kumštna inteligenca môže nás tak vušikne za nos vodič, zo to ani kuska nepetneme. Tuž nemôžeme nikomu zázozač, dyž dviluje. V tajkým vokomiku dobiš so napuč podač, si svojský obraz tvorič a pytač. Pšetož, štuž pyta, bude tež namakač. Tež Japošto Tomáš je dviluval a pytal. Na to jemu Jezus praji, ja sem puč a pravda a živin je. Nichtu nepšinže kvoci, kiba přeze mne.
0: Dopraj Katka Bajerová z Pančic Skuková na roku a zamovitosti tamnišie farskie vikarie. To je netko hubot kola, 4 do 9.

Pogledňo z vami žinco do nového lešalského udaša žišecego časopisa do pomenia. Kazanejo vam na vesebne citanje knjig, co my vam žinco už raz krotko predstajíš, že budú svieženie, koncerte, živarnie, to svýšiš o našich kultúrnych pokazkách. A zachopíš, co my zase z vami, ľubíš žijem, z žišecem pestrovom za vás.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Celského programa.
2: Filipoju se jo se něco stalo, veď se dej zaceníš, dla cogo to slyšiš o vežíncajšnom čojinku.
3: Aujaujau, to beli.
4: Pokaž, Filip, cogo si cenil?
3: O, gledaj, som sebe drevěrne špěnsto palca zaštapil.
4: O, si se ty snaž na kvůvě drapal? Na, Majka, ty to byš, a mimo toho Filip také žorty ještě nerozmíl.
3: Co to groni žort? To jsou belosti. Také se ty ze všem představíš, nemůžeš, Majka.
4: Žárš ne to tvoju ruku s mírom, Filip. Ušikněm si ten špinc a peněz svět zase v rychu.
3: Hm? Ale prosím, celo rozglednivě.
5: Tak rozglednivě, ako se sebe ten špinc zaštapil.
4: Ach, ty pak žinca teke nemůžeš tvojich komentárov se vestajíš, Majka, co?
3: Coga, což ty ninta z té glícku, mama?
4: Zacej nejlepí věci a gaše šikne nimo, penčí to groním.
5: Ujicuj nama něco nového, Filip. Tyka se cora celé vedpůdňo bejse okolo ganěl. Nie se nic zgonil, což mi ještě nevíme?
3: Som zgonil, samo něco. Aua, mama to belí.
5: Zakusni zuby a v ulicuj dále, Filip.
3: Petakem. Něco, což půžovaju také zajmovaš. To je mi susodojec mato ulicoval. Pepšovým pak to hyšči nesmijom dali ulicovaš.
5: Ulicuj, Jan. Mama runo nemůže na tebe sluchaš, dokuláš tebe operirujo, a já to net zase zabudňom.
3: Jo to věno, mama?
4: O, glídaj, ho máš tu lumpaka, žoga si se ten špienc sevego zaštopil.
3: To zelším věci nevím.
5: Tak, to je s takým zase v rychu. A nyní to ulicuj nama ještě svoje novosti a pen mežemi si zase s vážnějšími věcami zaberáš.
4: Och, na Majka, ty gažince teke nejsou rovno vesebně děry uspaná.
5: Pepšavým som. Něme gu Janoš pěnc ve palcu vížiš.
4: Nyní to gajo šikno zase okej, mej ľubank. Abo byli ještě, hm?
3: Pičku.
5: To net zajžo, kaž nama svoje novosti ulicujoš.
3: Ale ak kronine, má to jeme zakazo, až južo ve tem pijedam.
4: A co ga joši tvej přijašel má to přeražil?
3: Až dostane zavišče skere bračika.
5: Susedojc, má to? Teka su runo, akle malu Zofiju dostali.
3: To je pšavje. A pjavě, až su malu Zofiju dostali, jo matová mama v keroni byla.
4: Máme ga jedu z většego do chorovně po svoje babie.
5: A nento mato kroni, až dostane o bratčika? Kaka, co to věžeš?
3: Na, dokulaš jo nento mato nanjo do chorovně.
2: Jo, nento jo šukno zase okej. Okay. Žucem teke vám, ljubiši, konc tyženja, bře se balosčo.

0: Jākomuž sistus, kas zafīrījami abu drogovaņami do dāļokā, mēža tu hulu dosvēgu olopā nipēri pšīkracuāš s knīgvami. Štefani Kraucojc, ja vam dorā dedājo.
1: Do dāļokā ga mēža šteki z literatūru pšīš, napšīklāt s knīglami z našogo sejskīgo nakladnīstva. Do glono jove titela von Kamins nach Palestīna. Kytyrš joloni juža v genu sejskī rīcu uišel ako z Prahy do Palestīne. S feriami te knigle pak njamaju nic ceniš, ali z nikim, ako jo před 100 letami ako žurnalist pšijel do cuzuh stronu. To grono jo vid Jurija Vičaza z Kamjenca.
2: Juri Vičas war ein sorbischer Journalist, Reporter und Publizist, der bereits in den 1920er Jahren nach Prag ging, sich also dauerhaft in Prag niederließ und das Reporterhandwerk bei der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur in Prag lernte. Und für die hat er dann auch sein ganzes Leben lang gearbeitet.
1: To rozkladio Dr. Friedrich Polak, udovatych kniglu. Venio historika při Selskim institutu Budyšenje a jo ve casu korone zachopil se zabieraš s Vičazom. Ten jo se naroži v leše 18. živieš a živieš žaset. Vet leta 19. 7 a 20. jo byl korespondent na Balkanje a inži v štormovatych casach. Sveje dodakojstva su byli šakorake a jogo texte obľubovane. V celom svieše su te reportáže Vičasa ujšli. Poješčova agentúra Praze jo předala jogo pšinovský do bielesých krajú. Vičas sam jo ve všakých recach písal, v českej, francúzskej a dalčných. Což jo ven doľabúval, jo prvenie napísal.
2: Auf Anregung von sorbischen Freunden hat Juri Vičas in den 60er Jahren begonnen, seine Erinnerungen an seine turbulenten Jahre in den 20er, 30er und 40er Jahren aufzuschreiben. Und diese Erinnerungen, die sind dann in den frühen 60er Jahren in sorbischer Sprache erschienen, in zwei kleinen Taschenbüchern.
1: Es heißt, gerade so die Knigle juža ve 60-tych letach uišli, a dawno nisu vici byli napšedajn. Tož jo velika zaslužba Polaka, až jo se zasi z nimi zabieral a dalšný materiál ze selského kultúrneho archíva dodal. Však nejsú ešte šikné doživenia byli napísané, ako Vičas jo 1964 a 70 umrel. Lidste autobiografické texty v tých kníglach obšimijú šikno, což jo se stalo, nejo jasné. Biele se nenamaká z privátneho živenia Vičasa. Friedrich Polak dodajo, teke žiceniach DDR ušnosti jo se Vičas zase podal, což nastupá opisovanie politických obstojnosťov v zachodnosti. Tašio, texty Vičasa vedblišťujú svej veliký talent. Ktož se zagerio za čojenia v kniglach Karla Maja abo má rád komiky Tim a Štrupi smio veliku fredu s tými opisovaniami Vičasa. Cokola je selský žurnalist Vičas udrogoval do Českeje? Cokola nio tenraz vystal v Lužice a písal za selské nujne abo redigiroval časopis Mačice Selskeje?
2: Eine sorbische Medienlandschaft so in Ansätzen, die gab es in dieser Zeit natürlich schon. Die Bedingungen in diesen Redaktionen waren natürlich sehr klein und sehr ärmlich. Viele Zeitungen und Zeitschriften waren im Grunde genommen einem Anbetriebe mehr, war dort finanziell gar nicht möglich. Wenn da die große Nachrichtenagentur in Prag winkt und dir die Möglichkeit gibt, um die halbe Welt zu reisen und zu berichten vom Balkan, aus dem Nahen Osten, aus der Türkei und was weiß ich nicht wo, ja, das ist vielleicht für einen jungen Reporter attraktiver.
1: Politiske kriminálky jo Vičas doľabúval a tencas na obstojnosti v Palestíne prík založenia státa Izrael. V Belgráže, Sofii abo Bukarešče sú byli zase hynakšie obstojnosti a svejskosti. O, píše Vičas, jo musel se přijúciš žen a nocte šake palience a vinue zote píš. Nejo všetci tak ľažko bylo a agentúra Praze jo jomu cáse gronila, až mužo nucháš ten alkohol přes telefonický kábel, tyž jo tam zazvenie.
0: Ja, přijdu co v autoru bužo Friedrich Polak z tých knigu citaš, chrše buzu, vezmakanišču Ek 51 na dvrnišču Vetroze jaden a píšaset. Zachopíš bužo zikar píšich, zastup žeden euro nepoaší.

0: Ja, na nežilo gledamo išči, mej kolega Gregor Klim, bužo pen vaš moderator, a jadna tema bužo žen nevetvisnosti v USA. Gregor, voco žo konkretnje?
1: Ja, pred 250 let jo se podpisala deklaracija nevetvisnosti USA, Independence Day, ten svežin bužo viče, a kak ljuže o vevužice, na tož ten svežin gledajo v tom bužo to grono. Sebastian Elikovski Winkler jo zatopije do mjazo drugim z USA Kanariami, ako ho bydle a jadn jo Evan Blakely.
2: Značne věci vížiš v médiách jo te ogňopraskoty. Also, každé město a každé věc má také ogňopraskoty, also jadn show, also fireworks. A to jo byl také za mňo ako gele vegen vážne. Megu se to pomňaš, ak som ogňopraskoty zapalil.
1: Ale jo, že teke o to, kak serske lůž

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižík Sebastu.
1: Českého programa.
2: Filipoju se jo se něco stalo, věc se dej zaceníš, dla cogo to slyšiš o vyžíncajšnom čojinku.
3: Ahoj, ahoj, ahoj, to beli.
4: Pokaž, Filip, cogo si cenil?
3: O, gledaj, som sebe drevěrne špěnsto palca zaštapil.
4: O, jsi se ty snaž na kvůvě drapal?
5: Na, Majka, ty to byš, a mimo toho Filip také žorty ještě nerozmíl.
3: Co to groni žort? To jsou belošči. Také se tu zeušim představíš, nemůžeš, Majka.
5: Žárč ne to tvoju ruku s mírom, Filip. Ušikněm si ten špinc a penio svět zase v rychu.
3: Hm? Ale prosím, celo rozglednivě.
4: Tak rozglednivě, ako se sebe ten špinc zaštapil.
5: Ach, ty pak žinca teke nemůžeš tvojich komentáru se vestajíš, Majka, co?
3: Coga, což ty ninta z té glícku, mama?
5: Zace nejlepší věci a gaša šikne nimo, penči to groním.
4: Ujicuj nama něco nového, Filip. Tyga se cora celé vedpůdňo bejsi okolo ganěl. Nie se nic zgonil, což mi ještě nevíme?
3: Som zgonil, samo něco. Aua, mama to belí.
4: Zakusni zuby a v ulicuj dále, Filip.
3: Petakem. Něco, což používají také zajmováš. To je mi susodojec mato ulicoval. Pepšovým pak to hyšči nesmějom dali ulicováš.
4: Ulicu, Jan. Mama Rono nemůže na tebe sluchaš, dokuláš tebe operírujo. A já to net zase zabudňom.
3: Jo to věno, mama?
5: O, klidaj, ho máš tu lumpaka. Žoga si se ten špěn z sebego zaštopil.
3: To zeušim věci nevím.
4: Tak, to je s takým zase v rychu. A nyn to ulicuj nama ještě svoje novosti a pen mežemi si zase s vážnějšími věcami zaberáš.
5: Och, na Majka, ty gažinca tyke nejsou rovno vesebně děry uspaná.
4: Pepšavím som.

0: Jakomuž se stiska za feriami abo drogovanjami do daleka, meža tu hulu do svojega urlopa ne peri prikracuvaš s knjigvami. Štefani Kraucojc je vam dorade dajo.
1: Do daleka ga možeš teke z literaturu pšiš, napšiklad s knjiglami z našega sejskega nakladnistva. To glono jo ve titela Von Kamenz nach Palestina. Ketedeš jo loni juža v genusejski ricu ujšel ako z Prahy do Palestine. S feriami te knjigle pak njamaju nic ceniš, ali z nikim, ako jo před 100 letami ako žurnalist pšijel do cuzuh stronu. To grono jo vid Jurija Vičaza z Kamenca.
2: Juri Vičas war ein sorbischer Journalist, Reporter und Publizist, der bereits in den 1920er Jahren nach Prag ging, sich also dauerhaft in Prag niederließ und das Reporterhandwerk bei der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur in Prag lernte. Und für die hat er dann auch sein ganzes Leben lang gearbeitet.
1: To rozkladuje dr. Friedrich Polak, udavatych kniglu. Wenn je historika při Selskim Institutu Budešenje a jo v casu korone zachopil, se zabieraš s Vičazom. Ten jo se naroži v leše 1896. Med leta 1907 jo byl korespondent na Balkanje a inči v štormovatych casach. Sveje dodakojstva su byli šakorake a jogo tekste obľubované. V celom svete sú te reportáže Vičasa ujšli. Poješčová agentúra Praze jo předala jogo přínosky do vielesých krajú. Vičas sám jo ve všakých recach písal, v českej, francúzskej a dalčných. Což jo ven doľavoval, jo prvenie napísal.
2: Auf Anregung von sorbischen Freunden hat Juri Vičas in den 60er Jahren begonnen, seine Erinnerungen an seine turbulenten Jahre in den 20er, 30er und 40er Jahren aufzuschreiben. Und diese Erinnerungen, die sind dann in den frühen 60er Jahren in sorbischer Sprache erschienen, in zwei kleinen Taschenbüchern.
1: Das heißt, die Rätsel sind die Knigle, die schon bei 60er Letach uischli, und dauno nicht so wie sie bülin abschedein. Toż jo wielika zasłużba Polaka, aż jo se zasi z nimi zabieral, a dalszny materiál ze selskiego kulturnego archiva dodal. Však nejsú išči šikne doživenia byli napísané, ako Vičas jo 1906-1907 umrel. Lidste autobiografiske texte v tých kniglach obšimiju šikno, což jo se stalo, nejo jasne. Biele se nenamaká z privátneho živenia Vičasa. Friedrich Polak dodajo, teke žicenjach DDR ušnosť šije jo se Vičas zase podal, což nastupá opisovanie politických obstojnosťov v zachodnosti. Tašio, texte Vičasa vedblšťujú svej veľký talent. Ktož se zagerio za čojenia v knihlach Karla Maja abo má rád komiky Tim a Štrupi, zmijo veľkú fredu s tými opisovaniami Vičasa. Cokoľa je selský žurnalist Vičas udrogoval do Českeje? Cokoľa nio tenraz vystal v Lužice a písal za selské nujine abo redigiroval časopis Mačice selskeje?
2: Eine sorbische Medienlandschaft, so in Ansätzen, die gab es in dieser Zeit natürlich schon. Die Bedingungen in diesen Redaktionen waren natürlich sehr klein und sehr ärmlich. Viele Zeitungen und Zeitschriften waren im Grunde genommen einem Anbetriebe mehr, war dort finanziell gar nicht möglich. Wenn da die große Nachrichtenagentur in Prag winkt und dir die Möglichkeit gibt, um die halbe Welt zu reisen und zu berichten vom Balkan, aus dem Nahen Osten, aus der Türkei und was weiß ich nicht wo, ja, das ist vielleicht für einen jungen Reporter attraktiver.
1: Politiske kriminálky jo Vičas doľaboval a tencas na obstojnosti v Palestíne prid založenia stata Izrael. V Belgráže, Sofii abo Bukarešče sú byli zase hynakšie obstojnosti a svejskosti. O, píše Vičas, jo musel se přijúciš žen a nocte šake palience a vinue zote píš. Nejo všetci tak ľažko bylo a agentúra Praze jo jomu zase gronila, až mužo nucháš ten alkohol přes telefonický kábel, tyž jo tam zazvenie.
0: Ja, přijdúcu v autoru bužo Friedrich Polak z tých knigu citaš, chrše buzu, v zmakanišču Ek 51 na dvrnišču Vetroze jade napíšaset. Zachopíš bužo zikar píšich, zastup žeden euro nepláši.